0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Čána, Rajno Gail, Regio Makom, bežím som nek dačšejn kompania, dačšejn energii, a kolma ton ospinána. Džurnata vera zabieha, a belda hil weekend, šem štizreč, temperatúra ta výchet u tletín grad Celsius, biznes u tletín, hana možno džej. Aktar tar til lejla, sa tašil grad, u bež nibdew, Olivia Rodrigo, wahda bil džoda daħħa, tlaqna.
1: It's Ryan and Gail, 3 till 7.
0: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.